volím tej hoš. Rozžená, byla si samozáme rozžená, od malých nogu si me voljela. Tu ljubav nosim još u sebi.